0: Vyslechli jsme koncert pro klavír a orchestr G-dur od Maurice Ravela. Solistou byl Arturo Benedetti Michelangeli. Jeho orchestrálním partnerem londýnský symfonický orchestr, který řídil Sir Giuseppe Libidache. A máme tu ještě jednou Ludwiga van Beethovena reminiscence na ten loňský rok, kdy bylo kulaté beethovenské výročí a na pódiích mohla znít hudba méně, než by si tento slavný skladatel zasloužil. A je to tentokrát ovšem smyčcový kvartet, opus 132, číslo 15 a-mol a asi si ho neposlechneme celý, nicméně je to ve vybrané interpretaci Vlachova kvarteta.
1: Tuhle skladbu jsem vybral ani ne tak kvůli autorovi, ale spíš kvůli interpretům. Jako kvartetní hráč jsem samozřejmě byl ovlivněný asi nejvíc tátovým kvartetem, protože jsme řadu let s tátou kvartetu hráli, než odešel do důchodu, a pak samozřejmě ta česká škola, která je naprosto výjimečná v celosvětovém měřítku, zahrnovala i to úžasné Vlachovo kvarteto, které je to nesmírná škoda do dneška, mám pocit, že je neúplně doceněné. Oni byli ve světě opravdu velké hvězdy, Vlachovo kvarteto, a přesto vlastně u nás dlouho třeba nebyli tak známí a tak protěžovaní jako i současníci Smetanovo kvarteto.
0: No, nemělo to i nějaké politické...
1: Samozřejmě nechci zabíhat do detailů, mělo to politické souvislosti samozřejmě, ale kvarteto to bylo úžasné a tak trochu vybočovalo interpretací z té staré české školy, od Smetanovců i jejich současníků, a mně se ta jejich interpretace strašně líbí. Z několika hledisek. Jednak pan profesor Vlach byl výborný houslista, skvělý interpret, a sekundista byl další můj, pan profesor Snítil, také úžasný houslista. A tenkrát nebylo zvykem, a to nikde, aby kvarteto mělo vedle sebe dva špičkové houslisty, dva solisty. A samozřejmě je tam znát, nechci říct rivalita, i když třeba tam byla, ale je to přece jenom taková ta konkurenčnost v tom tónu a je tam slyšet, i když velmi ukázněná, samozřejmě, to jako byla špičková interpretace, ale oni měli úžasnou barvu v tom kvartetu. A interpretace Beethovenu byla opravdu na tehdejší dobu světová a mě zrovna třeba ten a-mol, ta 132, nesmírně oslovila, protože to bylo zase opravdu úplně něco jiného, než na co jsem byl zvyklý při poslechu těch našich starších českých kvartet, i Talichovců, Panochovců, Smetanovců a tak dál a tak dál. Takže ta jejich interpretace je opravdu nesmírně obohacující.
0: Vlachovo kvarteto hraje první větu Assai sostenuto allegro ze smyčcového kvartetu číslo 15 a-mol 132. díla Ludwiga van Beethovena.

0: To byla malá sonda do umění Vlachova kvarteta v podobě první věty ze smyčcového kvartetu číslo 15 Amol od Ludwiga van Beethovena. Amol je shodou okolností iniciační tóninou i další skladby nedělního dopoledne s Janem Talichem houslového koncertu Antonína Dvořáka.
1: Když jsem vybíral skladby pro náš pořad, tak samozřejmě jako houslista jsem nemohl opomenout Josefa Suka jako český houslista. A samozřejmě, když řekneme Josef Suk, tak musíme říct i Antonín Dvořák ze všech možných důvodů, které známe. A pro mě on byl opravdu asi nejlepší interpret Dvořákova koncertu. Já znám samozřejmě nahrávky světových interpretů, od Oistracha po Perlmana, i moderních současných houslistů, ale Suk opravdu tam má něco z té dvořákovské vřelosti, kterou teď nechci říct, aby to působilo arrogantně z hlediska národnosti, ale kterou opravdu asi tam těžko dostane někdo jiný než ten, který vyrostl na české muzice, na folkové muzice, na lidové hudbě. I když Dvořák samozřejmě není ten nejtypičtější představitel, který jako Janáček třeba Martinů, ale přesto z toho Dvořáka čiší z té hudby takové češství, které on dokázal přetavit do té kosmopolitní hudby naprosto srozumitelné pro všechny. Ale přesto musím říct, že i kvartetní interpretace a i ta solová je opravdu velmi těžká pro cizince. Já myslím, že jako Čech to asi můžu říct. Spousta zahraničních interpretů, i když třeba učím někdy, a i když poslouchám na koncertech, tak nedokáží rozlišit romantiku Brahmsovu a Dvořákovu. Někdy slyším od těch interpretů, když je Dvořákův koncert, slyším interpretaci Brahmse. A samozřejmě pro houslisty je to zásadní rozdíl, že to přece jenom Dvořák je daleko čistší interpretačně, stylově. Není tam taková ta romantická hutnost, těžkost, jako je v Brahmsovi, ono se to těžko popisuje.
0: Já bych to řekla z hlediska posluchačky, mě Brahms nudí, zatímco Dvořáka miluju.
1: To bych si netroufl takhle říct, ale já Brahmse mám strašně rád, mám třeba rád jeho houslový koncert, no spoustu jeho skladeb. Ale vím, co myslíte, samozřejmě Dvořák. Mě Dvořák, ať už ho poslouchám kdykoliv, v jakékoliv nástrojové kombinaci, tak vždycky povznáší. Dvořák je ten, který vás povznese. A rozradostní. A Dvořákově koncertu strašně seděl Sukův interpretační styl. Ta vřelost jeho vibráta, jeho tónu. Mně stačí 3 tóny, když slyším, zapnu rádio, tak vím, že to je Suk s Dvořákem. To je něco tak neodmyslitelného od sebe. Takže s kým jiným Dvořák, než se Sukem.

Josef Haydn, symfonie číslo 103, S-dur s vířením kotlů, menuet, čili třetí část, hrají berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Claude Debussy byl jediný, který rozvíjel celý život estetiku impresionismu. Jeho Svit měsíce, tedy Clair de Lune, nelíčí přírodní světelné efekty, ale náladu, kterou vyvolávají. Debussy, Clair de Lune, hraje Ivan Moravec.

Česká filharmonie a její dlouholetý šéf-dirigent Václav Neumann nás v zápětí pozvou do opery, do příběhu o chytrém ovčákovi Jirkovi, drze prostořeké Káče, který vychází z jedné z pohádek Boženy Němcové. Ano, Čert a Káča, předposlední Dvořáková opera před Rusalkou, komponovaná po návratu z Ameriky nejoslabovanějším světovým skladatelem, mistrovské dílo a podaří-li se inscenace, tak také skvělá efektní podívaná. V každém případě hudba je na výsost vynikající, což nám teď dokážou čeští filharmonikové, kteří zahrají předehru, která otevírá třetí jednání pohádkové opery Antonína Dvořáka Čert a Káča.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Johann Heinrich Schmelzer, sonáta sekonda pro 5 nástrojů. Hraje muzika Antiqua Praha.

Jeden velmi slavný operní duet nám za chvíli zaspívají sopranistka Cecilia Bartoli a basbaritonista Bryn Terwl. Cecilia bude Cerlinou právě se vdávající za mládence Masetta. Bryn Terwl neodolatelným svůdníkem Donem Giovannim. Recitativ a duet La ci darem la mano, tam ruku ti dám, drahá, z prvního dějství Mozartova drama Giocosa, potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni, za doprovodu Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dirigent Myung-Bun Chung.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Johannes Brahms a klavírní verze jeho uherského tance číslo 1 G-moll hraje Jevgenij Kysin.

0: Tempová označení jako allegro, largo, andante, presto mívají i výrazový obsah. Allegro třeba znamená rychle, ale i vesele. Není správné je uvádět jako názvy vět a skladeb. Jsou to pokyny pro interpreta, ne pro posluchače.
1: Fuchs byl skutečnou hvězdou, či jak se dnes říká, celebritou své doby, to jest první poloviny 18. století. Ve Vídni za vlády tří hudby milovných habsburských panovníků, Leopolda I., Josefa I. i Karla VI., dosáhl na post vrchního císařského kapelníka. Měl na starosti hudbu pro Hofburg i chrámovou hudbu ve svatém Štěpánu. Bez Fuchse se v hudební Vídni té doby nepohnul ani lístek. Sám se považoval především za teoretika a pedagoga. Ostatně tak ho vnímáme i dnes. Ale vždy je osvěžující připomenout si také jeho vlastní hudbu. Tady je Alleluja z moteta Plaudite, sonat tuba, pro tenor, sólovou trubku, smyčce a basso continuo od Johanna Josefa Fuchse. Zpívá Juan Diego Flores, na trubku hraje Ulrich Stefan Bredermann a Orchestra del Teatro Comunale di Bologna řídí Michel Mariotti.

Z dnešního pohledu je Reicha ceněn zejména jako hudební teoretik a pedagog. Jehož práce se mnohokrát vydávaly a překládaly, ať už šlo o jeho pojednání o melodii, o harmonii nebo o kontrapunktu. Tady byla Reicha nejradikálnější v zásahu do stavby fugy. Jeho nový systém fug obdivovali i Berlioz nebo Liszt. Reichovy teoretické práce pečlivě studoval Bedřich Smetana. A my si teď ten nový systém fug můžeme přiblížit alespoň jednou z 36 klavírních fug, v nichž je veškerá Reichova teorie otištěna prakticky. Milan Langer hraje fugu číslo 9 G-moll na téma Domenika Scarlattiho.

Johann Sebastian Bach a jeho slavná árie Schafe können sich weiden, čili ovce se mohou klidně pást, když mají dobrého pastýře, myšleno. Magdalena Kožená hraje muzika Florea.

Praze druhé třetiny 19. století byly dva velcí pedagogičtí rivalové. Český skladatel Václav Jan Tomášek a pražský Němec Josef Prokš. Oba měli výsledky a řadu výtečných žáků. Tomášek učil třeba Alexandra Dreyschocka a Jana Václava Huga Voříška. U Prokše se soukromě vzdělával Bedřich Smetana. Názorovými protivníky ovšem byli Tomášek a Prokš i v pohledu na tehdy soudobou hudbu, zatímco Tomášek tvrdě hájil Mozarta jako nepřekonatelný vrchol dosavadní hudby, Prokš, ač byl slepý, jasnozřivě poznal genialitu Beethovenovu. My teď zůstaneme u Tomáška, jehož obdiv k Mozartovi se promítl i do jeho vlastních kompozic, včetně dvou jeho klavírních koncertů. Poslechněme si volnou větu z koncertu číslo 2 Es-dur v nahrávce Jana Simona, rozhlasových symfoniků a Vladimíra Válka.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Franz Schubert byl současník Beethovena, klasika, ale v oblasti harmonie už uvažoval jako pokročilý romantik. Svědčí o tom smělé sledy akordů z části Sanctus ze mše S-dur. Český filharmonický sbor Brno a orchestr Spirit of Europe řídí Martin Sieghardt.

Italský benátský barokní mistr Vivaldi patří se svými více než 800 děl mezi nejplodnější skladatele italského baroka. Mimo jiné je autorem 500 koncertů a asi 50 oper. Však byly také velmi žádané a Vivaldi kvůli jejich inscenacím z Benátek hojně cestoval do Mantovy, do Říma a jinam. Jeho vůbec první operou je opera Ottone in Villa, situovaná do Starého Říma, poprvé provedená v roce 1713 v divadle ve Vicenze. Vivaldi mu tehdy bylo 35 let. Zápletka je vztahová. Císař Ottone miluje Kleonilu, která ale flirtuje se dvěma mladíky, Ostíliem a Kájem, přičemž Ostílio je ve skutečnosti dívka Tulia, která miluje Káje, a poté, co se vše tak trochu zamotá, vše dobře dopadne. Tulia si vezme Káje. A právě jeho árii z prvního dějství Vivaldiho opery Ottone in Villa nám teď zaspívá sopranistka Emma Kirkby za doprovodu ansámblu The Brandenburg Consort a zařízení Roye Goodmana.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. První rodilý Američan, který řídil berlínské filharmoniky nebo London Symphony Orchestra. První Američan, který dirigoval v La Scale. Od roku 1958 nejmladší šéfdirigent New Yorkské filharmonie. První rodilý Američan, který ji vedl. Do roku 1969 s ní absolvoval 830 koncertů. Fenomenální dirigent, popularizátor hudby v desítkách televizních přenosů, díky nimž se miliony Američanů naučili milovat klasickou hudbu, a velmi zajímavý hudební skladatel. To vše byl Leonard Bernstein. Svého Candida, v němž propojil Broadway i operu a inspiroval se u brilantní satiry Voltaira z poloviny 18. století, dokončil v roce 1956 a mnohé z jeho přitažlivosti spočívá v parodii různých stylů. Barokní Moto Perpetuo, valčíky, skvazy francouzské operety, dokonce 12-tónový duet. To najdeme v Bernsteinově Candidovi. A také toto tango v árii Staré dámy z prvního dějství. Zpívají Krista Ludwig a Londýnský symfonický sbor. Londýnský symfonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

Ludwig van Beethoven, finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. A 20 let bylo Felixi Mendelssohnu Bartholdymu, když zkomponoval svou čtvrtou symfonii, italskou. Tou dobou už měl nastoupenou úspěšnou skladatelskou dráhu, ale také dráhu dirigentskou. Před několika lety uvedl Matoušovi pašie Johanna Sebastiana Bacha, čímž pak oživil Bachova génia nejen pro 19., ale i pro další staletí. V této době také Mendelssohn hojně cestoval, zamiloval se do Anglie a Skotska a také do Itálie. Ta ho inspirovala k symfonii A-dur, o níž psal sestře, že to bude to nejkrásnější, co kdy napsal. Po jejím dokončení sice příliš spokojen nebyl, ale publikum je ještě dnes. Tady je radostná první věta Mendelssohnovy italské, jak ji hraje londýnský symfonický orchestr zařízení Claudia Abáda.

Do Itálie konce 16. a počátku 17. století se nyní vypravíme za Karlem Gesualdem, princem z Venózy. Jeho vokální skladby byly dříve odmítány a dnes jsou proslaveny pro své disonance a dramatický náboj. On byl takový i život Karla Gesualda. Svou manželku nachytal in flagranti a v zápětí byla i se svým milencem zavražděna. I na Gesualda padlo podezření. V každém případě po vraždě se stáhl z veřejného života, uzavřel se na svém zámku a v trýznivé osamocenosti bylo jeho jediným světlem komponování. Tady jeden z mnoha jeho působivých madrigalů, Se la mia morte brami, zpívá Concerto Italiano, řídí Rinaldo Alessandrini.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Ve Francii v roce 1540 se narodil náš další autor Jakob Reňard, který během svého 60letého života dosáhl pozoruhodných úspěchů, ponejvíce ve službách habsburského rodu ve Vídni a také v Praze za císaře Rudolfa II., později u arcivévody Ferdinanda v Innsbrucku. Však také asi nejúspěšnější byl v oblasti německých světských písní. Jeho tříhlasé Deutsche Lieder byly tak populární, že byly nepřetržitě vydávány 35 let po sobě. A tady je jedna Reňártova píseň v němčině Du hast mich sollen nehmen a mužský vokální soubor Cinquecento.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Wolfgang Amadeus Mozart, Malá noční hudba, G-dur, Kechlův seznam 525, poslední věta, Rondo. Hrají virtuozy di Praga.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho jubiláte deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Vždy je osvěžující, když hudbu starých mistrů vezmou do rukou novodobí mistři, kteří se dohloubky zajímají o to, jak se takzvaná stará hudba kdysi skutečně provozovala. Jedním z ansámblů, které mají v této oblasti světové renomé, je britská Academy of Ancient Music, tedy Akademie staré hudby, kterou už v roce 1973 založil a 33 let vedl čembalista Christopher Hogwood. Do konce svého života, do roku 2014, byl čestným dirigentem souboru, který bravurně nahrál tisíce děl 18. století, včetně těch od naturalizovaného Angličana Georga Friedricha Händla, jak si poslechneme teď. Vodní hudba D-dur, světa číslo 2, pátá část. Na dobové nástroje hrají členové Hogwoodovy akademie.

Robert Schumann, Lass mich ihm am Busen hangen, píseň Nevěsty z cyklu Myrty opus 25. Zpívá Kate Ryall, hraje Malcolm Martineau.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jiří Srnka, Stříbrný vítr. Melodie ze stejnojmenného filmu. Physio řídí František Belfín.

V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Romanus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orpheus.

Bedřich Smetana položil základy naší národní hudby a jsou to velmi pevné základy. Na rozdíl od jiných folklorem inspirovaných skladatelů byl Smetana hloubavý intelektuál, který si nezjednodušoval skladatelský život citacemi lidových písniček v líbivých úpravách. V Prodané nevěstě třeba není ani jedna citace lidové písně. Jeho skladby jsou důmyslně promyšlené, postavené na racionálních principech. Třeba Celá má vlast je monotématická, tedy v podstatě všechna témata rozsáhlého cyklu lze odvodit od úvodního motivu Vyšehradu, tedy pam, pam, pa, pam. Smetana byl výborný klavírista, čemuž odpovídá i virtuozita skladeb pro tento nástroj. Kustáru ohluchnul, což mu nijak zásadně nebránilo v komponování, ba ani v dirigování.

Bedřich Smetana, árie Mařenky z třetího dějství opery Prodaná nevěsta. Zpívá Gabriela Beňačková, orchestr Národního divadla v Praze řídí Rudolf Vašata.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte digitální stanici D-dur Českého rozhlasu. Stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá to nejlepší z klasické hudby. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Simona Kostrounová. Dnes budeme poslouchat hudební díla z pera těchto autorů. Heinricha Schütze, Arcangela Corelliho, Antonia Vivaldiho, France Schuberta, Wolfganga Amadea Mozarta, Claudia Monteverdiho a na závěr zazní i drobná klavírní miniatura Friderika Chopina. Heinrich Schütze patří k nejvýznamnějším představitelům raného baroka a bývá označován za zakladatele německé hudební tradice. Studoval v Itálii u Giovanniho Gabrieliho a dokázal propojit italskou výrazovost s německou duchovní hloubkou. My si dnes vyslechneme jeho rozsáhlé dílo muzikáliše Exequien, tedy hudbu k pohřebnímu obřadu na památku hraběte Heinricha von Reuss. Toto dílo patří k prvním německým rekviím a je výjimečné svou citlivostí k textu i výrazovou silou. Zpívají Flieder Lang a členové Favorit, Kor a Monteverdi Choir. Hrají English Baroque Solists a His Majesty Sackbets and Cornets. Řídí Sir John Eliot Gardiner. Přejeme příjemný poslech.

0: Na stanici D-dur doznělo dílo muzikáliše Exequien Heinricha Schütze v podání Monteverdi Choir a English Baroque Solists pod vedením Sira Johna Eliota Gardinera.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Arcangelo Corelli byl italský houslista a skladatel, který zásadním způsobem ovlivnil podobu instrumentální hudby. Jeho koncerty grossi patří k vrcholům barokního stylu a byly inspirací pro celou řadu dalších autorů. Z jeho cyklu 12 koncertů opus 6 dnes vybíráme koncerto grosso číslo 8 G-moll, které nese podtitul Fato per la notte di Natale, tedy pro noc vánoční. Jde o jednu z nejznámějších pastorálních skladeb baroka. Hraje de Brandenburg Consort, řídí Roy Goodman.

Vyslechli jsme koncerto Grosso G moll opus 6 číslo 8 Arcangela Corelliho v podání souboru The Brandenburg Consort, který řídil Roy Goodman. Antonio Vivaldi byl jedním z nejplodnějších skladatelů své doby a jeho tvorba zahrnuje nejen koncerty, ale i duchovní hudbu. Jeho Stabat Mater patří k nejhlubším a nejosobnějším dílům této oblasti. Text pojednává o utrpení Panny Marie pod křížem a Vivaldi jej zhudebnil s mimořádnou citlivostí a výrazovou úsporností. Soulistou je Andreas Scholl, doprovází Bach Konzert Wien pod vedením Rubéna Dubrovského.

0: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí doznělo Vivaldiho Stabat Mater v podání Andrease Scholla a Bach Consort Wien pod vedením Rubéna Dubrovského.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Franz Schubert patří k nejvýznamnějším představitelům raného romantismu. Jeho symfonie C-dur, nazývaná Velká, představuje vrchol jeho symfonické tvorby. Skladba vyniká rozsáhlou formou, bohatou melodikou a výraznou rytmickou energií. Schubert zde překračuje hranice klasické symfonie a otevírá cestu romantickému výrazu. Hraje symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu, řídí Thomas Hengelbrock.

0: Na stanici D-dur dozněla symfonie C-dur Franze Schuberta v podání symfonického orchestru Severoněmeckého rozhlasu pod vedením Thomase Hengelbrocka.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Wolfgang Amadeus Mozart byl jedním z nejvýznamnějších skladatelů klasicismu a jeho komorní tvorba patří k pilířům tohoto období. Smyčcový kvartet číslo 19 C-dur, nazývaný disonantní, je pozoruhodný především svým neobvyklým úvodem, který svou harmonickou odvahou předznamenává pozdější vývoj hudby. Hraje Janáčkovo kvarteto.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet C-dur disonantní Wolfganga Amadea Mozarta v podání Janáčkova kvarteta.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Claudio Monteverdi byl jedním z klíčových skladatelů přelomu renesance a baroka. Jeho mariánské nešpory patří k nejvýznamnějším duchovním dílům celé hudební historie. Toto monumentální dílo spojuje starší polyfonní tradici s novým barokním stylem a vyniká bohatou instrumentací i dramatickým výrazem. Zpívají En Monoyos, Marinella Penicky, Michael Chance, Mark Tucker, Nigel Robson, Sandro Nalia, Bryn Terfel a Alistair Miles. Účinkují Monteverdi Choir a The London Oratory Junior Choir, hrají English Baroque Soloists a His Majesty Sackbuts and Cornets.

0: Na stanici D-dur dozněly části z Monteverdiho Mariánských nešpor v podání Monteverdi Choir a English Baroque Solists.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na závěr dnešního bloku zazní krátká klavírní skladba Friderika Chopina. Chopinovy valčíky patří k jeho nejznámějším dílům. Nejde o taneční hudbu v pravém slova smyslu, ale o stylizované koncertní skladby, které v sobě spojují eleganci, jemnost i virtuozitu. Hraje Zoltán Kocsis.

Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního bloku Valčík cismol Friderika Chopina. Na klavír hrál Zoltán Kočis. Příjemně prožitý čas ve společnosti digitální stanice D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Posloucháte digitální stanici D-dur Českého rozhlasu. Stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá to nejlepší z klasické hudby. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Simona Kostrohunová. Dnešní odpolední blok nabídne hudbu výrazných osobností evropské hudby. France Schuberta, Ludvíka van Beethovena, Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmse a Jeana Sibelia. Začneme jedním z nejzásadnějších písňových cyklů hudební historie. Franz Schubert patří k nejvýznamnějším představitelům raného romantismu a jeho písňová tvorba představuje samostatnou kapitolu hudebních dějin. Cyklus Zimní cesta vznikl v posledním roce skladatelova života a patří k jeho nejhlubším a nejintimnějším dílům. Na text Wilhelma Millera sledujeme osamělého poutníka, který prochází zimní krajinou i vlastním nitrem. Jednotlivé písně vytvářejí souvislý oblouk od tiché rezignace až po existenciální prázdnotu závěrečného flašinetáře. Zpívá Wolfgang Holzmair, na klavír doprovází Imogen Cooper.

Ludwig van Beethoven byl skladatelem, který zásadním způsobem proměnil podobu symfonie. Jeho symfonie číslo 7 A-dur patří k nejenergičtějším a rytmicky výrazným dílům jeho tvorby. Skladba je proslulá především svou druhou větou, allegretem, které se často hraje samostatně a patří k nejznámějším Beethovenovým hudebním myšlenkám. Hraje Freiburger Barockorchester, řídí Gottfried von der Goltz.

Vyslechli jsme symfonii číslo 7 A-dur Ludvíka van Beethovena v podání Freiburger Barock Orchestr pod vedením Gottfrieda von der Goltz.

Johann Sebastian Bach je považován za jednoho z největších skladatelů všech dob. Jeho Goldbergovy variace patří k vrcholům klávesové literatury. Dílo je vystaveno na jednoduchém tématu, které Bach rozvíjí ve 30 variacích nejrůznějšího charakteru. Od virtuózních přes kontrapunktické až po hluboce meditativní. Interpretace Glenna Goulda patří k nejznámějším a zároveň nejvlivnějším nahrávkám tohoto díla.

Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí dozněly Goldbergovy variace Johanna Sebastiana Bacha v podání Glenna Goulda.

Johannes Brahms navázal na klasickou tradici, ale zároveň ji obohatil o romantickou hloubku a bohatou harmonii. Jeho smyčcový kvartet číslo 3 B-dur patří k vrcholům jeho komorní tvorby. Skladba je charakteristická lehkostí, hravostí i promyšlenou formou. Hraje Leipziger Streichquartett. Přejeme příjemný poslech.

Jean Sibelius patří k nejvýznamnějším představitelům severské hudby. Jeho symfonie číslo 2 D-dur patří k jeho nejhranějším dílům a bývá často vnímána jako symbol finské národní identity. Hudba této symfonie je plná kontrastů od lyrických pasáží až po monumentální závěr, který patří k nejpůsobivějším monumentům symfonické literatury. Hraje symfonický orchestr finského rozhlasu. Řídí Oko Kamo.

Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 2 D-dur Jeana Sibelia v podání Symfonického orchestru Finského rozhlasu pod vedením Oka Kamo. Příjemně prožitý čas ve společnosti digitální stanice D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhounová.

A Jana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Teď nás čeká opravdu krásné spojení. Velký anglický barokní mistr, skladatel a velký francouzský mistr hry na trubku. Dnes už legendární Maurice André zahraje Henryho Persla. Prosím, první věta živé Allegro z Perslovy sonáty pro trubku a orchestr D-dur. Maurice André a Akademie svatého Martina v Polích se sirem Nevillem Marinerem.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Antonín Reicha, finále z oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Hraje soubor Consortium Classicum.

0: Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy byl už od dětství mimořádně hudebně talentovaný a navíc měl to štěstí, že jeho zámožná rodina jeho hudební vzdělávání vydatně podporovala a rozvíjela. Dokonce mu platila orchestry, aby si mohl ověřit zvuk svých skladeb. Mezi 12. a 14. rokem složil Mendelssohn 12 symfonií pro smyčcový orchestr a jednu z těchto půvabných kompozic z toho zázračného chlapce si teď poslechneme. Alespoň tedy část. Finální větu z 8. symfonie pro smyčce D-dur hraje Orpheus Chamber Orchestra.

Johann Sebastian Bach a árie z kantáty číslo 84 Ich esse mit Freunden mein weniges Brot zpívá Magdalena Kožená, hraje Muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

0: Hudební festival Znojmo Královská hudba pro Královské město. 8. až 29. července ve Znojmě a okolí. Uvidíte operu Galantní světy od Jeana Philippa Rameaua v nově opravené jízdárně. Koncert hraný na nástroje ze zeleniny v podání Vegetable Orchestra. Přijede Pavel Šporcl, Saša Rašilov, Martin Mišička, Adam Plachetka a další. Vezmete děti na rodinnou operu Mendel Megaking? Více na www.hudbaznojmo.cz.
1: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
2: Klasika na dosah.
3: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Dva velcí francouzští herci, Jean-Pierre Marielle a Gérard Depardieu, se v roce 1991 sešli při natáčení skvostného filmu Všechna jítra světa. V němž oba stvárnili slavné francouzské barokní hudebníky, hráče na gambu a skladatele. Marielle byl tajemným panem Saint-Colombe a Depardieu jeho žákem Marénem Marézem. V jedné scéně učitel říká žákovi: hrajete dobře a jistě budete hudbu provozovat. Nikdy se však nestanete hudebníkem. Scénárista toho filmu přesně vystihl tu tenkou hranici mezi skutečným uměním a jeho napodobností.

probováním a vnějším efektem. Těžko dnes po staletích soudit. Víme, že partitury obou pánů jsou plné vynikající hudby. Ale když se ozvou tóny Saint-Colombovy skladby Le Plair, slzy, jsme hodně blízko nitra tohoto dodnes pro nás tajuplného pána. Hraje samozřejmě Jordi Savall, který nahrál všechny gambové party pro zmiňovaný film. A s ním na violončelo Christophe Coin.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 8 F-dur opus 93. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla blámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

teď si od našeho barokního mistra Jana Dismase Zelenky poslechneme žalm Da pacem Domine. Ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a barhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované evropské hudby, totiž na motivech gregoriánského chorálu, toho jednoduchého, jednohlasého, ale o to působivějšího raného křesťanského latinského zpěvu. Je symptomatické, že Petr Eben napsal svou Nedělní hudbu v tísnivých 50. letech, která duchovní tvorbě a duchovnu obecně vůbec nepřála, konkrétně v letech 1957 až 9. Opus obsahuje 4 části, my vybíráme 3. pulzující Moto ostinato. Hraje Irena Chřipková.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají praští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

Jako o deníku či autobiografii se někdy hovoří o prvním smyčcovém kvartetu Bedřicha Smetany. Ano, je to velmi osobní a intimní výpověď skladatele, jeho ohlédnutí za životním během. Ostatně výmluvný je podtitul kvartetu Z mého života a takřka všeříkající výklad díla, který Smetana poslal příteli Srbovi. Asi lze snadno pochopit i volbu tóniny E-mol, ono vysoké čtyřčárkované E, které v kvartetu několikrát zazní, protože znělo hluchému Smetanovi v hlavě velmi často a přivádělo ho k šílenství. Molový tónorod pak podtrhuje melancholii, s níž autor bilancuje se životem. Poslechněme si první větu Smetanova geniálního smyčcového kvartetu E-mol z mého života. Otevírá se velkým violovým sólem, které měl při premiéře v rukách Antonín Dvořák. Volání osudu, pak vzpomínky na mládí, náklonost k umění i nevýslovná touha po něčem a také předtucha oné nemoci s tím výstražným vysokým tónem. Panochovo kvarteto.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 E-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, coby virtuózní kus provozovaný před publikem. Frédéric Chopin, etída číslo 12, C-moll z opusu 10, hraje Mauricio Pollini.

Antonio Vivaldi psal hlavně koncerty pro jeden solující nástroj a orchestr, ale má i koncerta Grossa, kde soluje skupina nástrojů, v našem případě dvoje housle a violončelo. Antonio Vivaldi a jeho třívěté koncerto Grosso d'Emol hraje soubor Barocco Sempre Giovane.

Rossini byl ve své době skutečnou hvězdou. Mezi lety 1810 až 30 patřil k nejoslavovanějším mistrům opery. Pojmenovávali se po něm pokrmy, jeho podobizny se prodávaly jako suvenýry, pánové napodobovali styl jeho oblékání, členové vyšší společnosti se předháněli v pozváních takřka po všech koutech Evropy, ale svou tvorbu osobně propagoval třeba i v Jižní Americe. A ačkoliv mu někteří kritici vyčítali jistou povrchnost v tvorbě, není divu, napsal 39 oper za 38 let svého života. Je také autorem takových oper, které jsou stále a stále žádané a inscenované. A nebo árií, které s oblibou zpívají nejrůznější pěvci. A také předeher, které s oblibou hrají všechny orchestry. Například National Philharmonic Orchestra s dirigentem Richardem Shayem hrají teď Rossiniho velmi oblíbenou předehru k opeře Hedvábný žebřík.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Georg Philipp Telemann, koncert pro zobcovou, příčnou, flétnu a orchestr E-moll, čtvrtá věta, presto. Hrají Penelope Evison, Klas Persson a Drottingholský barokní soubor.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: I v naší době se tu a tam objeví renesanční osobnost, jíž se daří vše, nač sáhne, a ve všech oblastech, jimiž se zabývá, zaujme a těší posluchače, čtenáře nebo diváky. U nás byl jednou z takových osobností Ilja Hurník, všestranný skladatel, mimo jiné autor několika oper a kantát, vynikající klavírista, ctěný pedagog, zajímavý dramatik a spisovatel, autor povídek, rozhlasových her, známý popularizátor klasické hudby, který zemřel roku 2013 v požehnaném věku 90 let. My si připomeneme Hurníkovu koncertantní tvorbu koncertem pro hoboj, klavír a smyčce z roku 1954 v podání hoboisty Stanislava Duchoně, Českého komorního orchestru a Josefa Vlacha. Klavírní part hraje autor Ilja Hurník.

Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 2 a dur opus 2 číslo 2, první věta hraje Alfred Brendel.

0: Chacona a Passacaglia jsou polyfonní hudební formy postavené na stále se opakující basové figuře. V basové lince se donekonečna opakuje stejný motiv, ostatní hlasy jsou svobodné, ale musí respektovat rotující basovou figuru. Forma se často vyskytuje ve varhanní hudbě, kde se o bas starají varhaníkovi nohy.
1: Brahmsova poslední, čtvrtá symfonie E-moll, někdy nazývaná epická, vznikla v polovině 80. let 19. století a Brahms si pro první provedení položil podmínku, že nejprve celou partituru sám projde s orchestrem, než se rozhodne seznámit s ní veřejnost. Premiéru, která byla provázena velkým úspěchem, řídil sám 52-letý skladatel v Meiningenu. Jediná z jeho symfonií končí v molové tónině, E-moll, což uslyšíme, protože necháme znít závěrečnou čtvrtou větu, vzácný příklad symfonické pasakálie, řekněme variací nad ostinátním basem. Za osmitaktové téma, které tu ovšem nezní jen v basu, ale i v dalších hlasech, si Brahms vybral nápěv jedné Bachovy kantáty. Zazní hned v úvodu, v akordech, a pak se nad ním začne stavět to bohaté předivo 30 průběžných variací. Vídeňští filharmonikové Leonard Bernstein.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 20 D-moll. Druhá věta, romance. Hrají London Classical Players a solista Melvin Tan, řídí Roger Norrington.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Pokud byste se někdy při toulkách Prahou zatoulali na Anenské náměstí, najdete na jeho nároží a ulice na Zábradlí pamětní desku s mužskou podobiznou a latinským nápisem Jacobus Gallus Carniolus hoc loco cantor 1586-1591. Tedy svědectví o tom, že na místě, kde stál v 16. století kostel svatého Jana na Zábradlí, působil 5 let jako kantor Jakob Handel Gallus, skladatel slovinského původu, který žil a tvořil i ve Vídni, v Olomouci a nakonec tedy v Praze. Byl to velmi plodný autor motet a mší, ale také půvabných světských madrigalů, z nichž jeden nám teď nabídne soubor Societas Incognitorum, Dulcis amica veni. Přijď, sladká přítelkyně.

Antonio Caldara byl italský skladatel a violončelista, ale působil hlavně ve Vídni, takže se mnohokrát ukázal při různých významných příležitostech i v Praze. Zazní jeho Symfonia C-dur v podání Collegia 1704.

O některých symfonických dílech českého skladatele a houslisty a posléze knížecího kapelníka v Donaueschingen Jana Václava Kalibody se pochválně vyjádřil i Robert Schumann. Zatímco houslový repertoár Kalivodův se drží, řekněme, klasických zásad, v tom symfonickém už se dotkl romantismu a jeho emocionálního a fantazijního světa. Ukážeme si to na volné větě Kalivodovy 6. symfonie F-dur. Hofkapelle Stuttgart, Frieder Bernius.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: Jednu z efektních a slavných operních árií najdeme ve finálním dějství opery Turandot z pera italského operního skladatele a hlavního představitele takzvaného verismu Giacoma Pucciniho. Příběh o čínské princezně Turandot a princi Kalafovi. Ona árie začíná slovy Nessun dorma, ať nikdo nespí. Nikdo nemá spát, dokud princezna nezjistí jméno záhadného prince. A on v té árii zpívá, že nad lstivou princeznou přeci jen zvítězí. Vincerò. Mimochodem, ono vysoké aha, které se tenoristé snaží vždycky udržet co nejdéle, je v Pucciniho partituře obyčejná kratičká šestnáctina. To Luciano Pavarotti ji prodloužil a držel až na samé hranici lidských možností. Tak si tu Kalafovu árii poslechněme právě v podání legendárního hlasu Luciana Pavarottiho. Dále zpívá sbor Johna Oldise a Zubin Mehta vede Londýnský filharmonický orchestr.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Na pedagogické fakultě kdysi působil profesor, kterého velice dráždily typické nešvary, kterých se pravidelně dopouštějí učitelé hudební výchovy. Zároveň však měl trochu potíže s vyjadřováním. Jednou celý rozčílený přišel z hospitace, odkud si na základní škole, a pravil: já jsem na té učitelce byl a ona kladla, jestli je veselá či smutná. Ano, paní učitelky ve škole velice často dávají dětem rozhodovat, jestli hudba, kterou poslouchají, je určena k smíchu nebo k pláči. Děti jsou zpočátku rozpačité, ale po určité době pochopí, co paní učitelka chce slyšet, a přizpůsobí se jejím kritériím. Ale v hudbě jsou tyto kategorie velice ošidné. A vlastně nejen v hudbě, ale v celém umění.
1: Patrně učinil někdo na Josefa K. křivé udání, neboť aniž se dopustil něčeho zlého, byl jednou ráno zatčen. Kuchařka paní Grůbachové, jeho bytné, která mu každý den ráno kolem 8 přinesla snídani, tentokrát nepřišla. To se ještě nikdy nestalo. Čekal ještě chvilku, viděl se svého polštáře stařenu, která bydlela naproti a která ho teď pozorovala se zvědavostí u ní zcela neobvyklou. Potom však zároveň udiven i hladov zazvonil. Ihned se ozvalo zaklepání a vešel muž, kterého zde v bytě ještě nikdy neviděl. Byl štíhlý a přece pevně rostlý. Měl na sobě přiléhavý černý oděv, který byl podobně jako cestovní obleky opatřen všelikými skládanými záhyby, kapsami, přeskami, knoflíky a pásem, a zdál se proto zvlášť praktický, aniž bylo jasné, k čemu oblek vlastně slouží. Kdo jste? Zeptal se K. a ihned se spole vstyčil v posteli. Muž však pominul otázku, jakoby jeho zjev byl něco, co se prostě musí vzít na vědomí, a řekl jen: nesmíte odejít, vždyť jste zatčen. Skoro to tak vypadá, řekl K. A proč pak? Zeptal se potom. Nejsme tu proto, abychom vám to řekli. Jděte do svého pokoje a čekejte. Řízení je zahájeno. A dovíte se všechno v pravý čas. Jdu nad svůj příkaz, když vám tak přátelsky domlouvám, ale doufám, že to neslyší nikdo než František, a ten je sám k vám vlídný proti všem předpisům. Budete-li mít i nadále tolik štěstí, jako máte tím, že máte zahlídače právě nás, můžete doufat, že všechno dobře dopadne.
0: Ale bohužel nic dobře nedopadne. Zatčený muž z Kafkova románu Proces bude nakonec popraven. Jedná se tedy o typicky tragický příběh, že ano? No prosím, a přitom od Kafkova přítele Maxe Broda víme, že když Kafka tuto scénu zatčení předčítal svým přátelům, všichni, včetně samotného spisovatele, se prohýbali smíchy, jako by to byl humoristický román. Zní to neuvěřitelně? Ale proč vlastně? Ze života přece dobře víme, jak často se tragika s komikou prolínají, a esenciálním dokladem, abych byl odborný tohoto faktu, jsou třeba filmové grotesky. Také Kafkova díla jsou prosáknuta tragickým humorem a obě složky jsou v dokonalé rovnováze. Proto je tak strašně ošidné Kafku jakkoliv interpretovat, a to i hudebně. Porovnejme dvě ukázky skladeb soudobých autorů zkomponovaných na Kafkovy texty. První skladba má formu melodramu a je protchnuta tragikou a zoufalostí.

Bylo velmi časně z rána. Ulice byly čisté a prázdné. Šel jsem na nádraží. Když jsem se podíval na věžní hodiny a pak na své hodinky, viděl jsem, že se velmi připozdilo.

Ulekl jsem se toho poznání tak, že jsem si už nebyl jist, kde je cesta. Nevyznal jsem se ještě dost dobře v tomto městě. Naštěstí byl nablízku strážník. Běžel jsem k němu a zeptal se ho bez dechu na cestu. On se usmál a řekl: ode mne se chceš dovědět, kde je cesta? Ano, řekl jsem, protože ji nemohu sám nalézt. Vzdej se toho, řekl a odvrátil se tak prudce, jako se

0: Jiný soudobý autor zhudebnil úryvky závěrečné scény Kafkova procesu. Z oné apokalyptické scény popravy nevinně odsouzeného hrdiny učinil skladatel bizarní grotesku. Záměr je jasný a legitimní, hudebními prostředky vyjádřit absurditu celého příběhu. Otázkou však je, jestli se tímto provokativním panoptikem ono citlivé existenciální napětí mezi komikou a tragikou neporušilo. Je to nejspíš věc vkusu a ten můj se tomuto řešení vzpírá.
1: Jako pes.

to byly dvě ukázky kafkovsky inspirované hudby. Mohu směle prohlásit, že v té první zněla hudba smutná a v druhé hudba veselá, ale asi se shodneme, že tato klasifikace nezní příliš gramotně. Problematičnost takového hodnocení se však netýká jen složitých estetických struktur soudobé hudby. Poslechněme si jiný příklad.

Poměrně veselá hudba, co říkáte. Orchestr hraje svižné přiznávky, nad nimiž se vine typicky verdiovská melodie. A co se v této scéně z trubadura odehrává? Inu, upaluje se cikánka.

V případě této veselé zpracované popravy se už můžeme těžko odvolávat na existenciální vidění světa. Verdi prostě nehodlal obětovat atraktivnost a lidovou srozumitelnost své hudby dramatickému ději. V jeho pozdější tvorbě už se takové rozpory nevyskytují a jeho opery už mají podobu skutečných hudebních dramat. Ale kdyby nám někdo bez dalšího vysvětlení pustil třeba Sanctus z Verdiho Requiem, asi bychom těžko uhádli, že jde o součást smuteční mše.

Podivuhodné rozpory mezi zdánlivě smutným textem a veselou hudbou najdeme i u Bacha. Týká se to zvláště křesťanského pojetí smrti, která v případě řádného života znamená radostné setkání duše s Kristem a s Bohem. I když tento fakt známe, jeho explicitní vyjádření nám může připadat přesto trochu nepochopitelné. Nemůže nás třeba nepřekvapit přímo bujarý výraz Bachovy árie s názvem Ich freue mich auf meinen Tod, čili těším se na svou smrt.

To byla tedy Bachova veselá hudba o smrti. Křesťanská víra vůbec rozmlžuje pojmy jako radost a smutek. Setkáme se tu s jásotem nad ztrátou vlastního života, ale když má dojít ke skutečnému jásotu, ke skutečné radosti, není to nikdy vyložený smích, snad spíš jakýsi výraz tiché blaženosti. Olivier Messiaen má skladbu s názvem Jásavé aleluja duše toužící po nebesích. Skladba má dvě verze, jednu varhaní a druhou orchestrální. V té orchestrální zvolil Messiaen jako hlavní nástroj hoboj, tedy instrument, jímž skladatelé líčí spíše stesk než jásot. Přesto je poselství této skladby jasně čitelné. Je to smutná hudba, ale plná radosti.

Mám takový dojem, že jsem dnes odvedl dobrou práci a že jsem v pojmech veselá a smutná hudba učinil dostatečný zmatek. Skoro se obávám, jestli jsem to nepřehnal. Existují totiž celé knihy o tom, proč nám rychlá hudba ve vysoké poloze připadá radostnější než táhlé violončelové solo. Prý to nějak souvisí s encefalogramií a s křivkami naší mozkové aktivity. Je to určitě zajímavé a hudební vědci se tím právem zabývají. Ale řekl bych, že posluchači a tím více hudební pedagogové mají zatím jiné starosti. Třeba tu, jak zařídit, aby pro hudební umění vyrostla nová generace posluchačů. Učitelé hudební výchovy pouštějí dětem Smetanovy polky, protože si myslí,

posluchači musí vyvolávat smutek. Naštěstí platí i pravidlo opačné. Mistrovsky napsané Requiem nám může přinést stejně radosti, třeba jako to nejveselější skerco z Schubertovy symfonie. Neměli bychom dopustit, aby nám tu radost někdo kazil.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítejte na digitální stanici D-dur Českého rozhlasu, kde klasická hudba zní celý den. Od mikrofonu vás zdraví Simona Kostrohunová a přeje příjemný poslech. Dnešní večerní blok nabídne hudbu přelomu romantismu a moderny i tvorbu 20. století. Zazní Gustav Mahler, Dirty Ligeti, Alban Berg, Josef Suk, Janis Xenakis a Leoš Janáček. Gustav Mahler patří k nejvýznamnějším autorům pozdního romantismu a jeho tvorba stojí na pomezí symfonie a písně. Píseň o zemi je jedním z jeho nejosobnějších děl. Vznikla na sklonku autorova života a propojuje symfonickou formu s písňovým cyklem. Mahler zde zhudebnil starou čínskou poezii v německých překladech a vytvořil hudbu hluboce existenciální, plnou melancholie, pomíjivosti a smíření. Uslyšíme verzi pro komorní orchestr. Zpívají Monika Grob a Jorma Silvasty, hraje symfonia Lachty Chamber Ensemble, řídí Osmo Venske.

Na stanici D-dur dozněla píseň o zemi Gustava Mahlera v podání Moniky Grob, Jormy Silvastyho a souboru Sinfonia Lachty Chamber Ensemble. Dirigoval Osmo Wenske.

Dirk Ligeti patří k nejvýznamnějším skladatelům 20. století. Jeho hudba je charakteristická osobitým rytmem, barevností a hravou prací se zvukem. Šest bagatel je cyklus krátkých skladeb pro dechové kvinteto, ve kterém Ligeti s lehkostí a ironií pracuje s motivy, tempem i výrazem. Hraje pražské dechové kvinteto.

Vyslechli jsme 6 bagatel Der Delighettiho v podání pražského dechového kvinteta. Alban Berg byl jedním z představitelů druhé vídeňské školy a jeho hudba spojuje expresivní výraz s promyšlenou strukturou. Lyrická svita pro smyčcové kvarteto patří k jeho nejvýznamnějším komorním dílům. Skladba má skrytý program, osobní milostný příběh a její hudební jazyk osciluje mezi něhou a dramatem. Zpívá Dawn Upshaw, hraje Kronos kvartet. Přejeme příjemný poslech.

Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí dozněla lyrická svita Albana Berga. Účinkovali Don Upshaw a Kronos Quartet.

Josef Suk, významný český skladatel a žák Antonína Dvořáka, vytvořil symfonii Azrael jako osobní vyrovnání se smrtí svého učitele i manželky. Jde o jedno z nejhlubších a nejniternějších děl české symfonické tvorby. Hudba je zde silně emotivní, místy dramatická, ale zároveň směřuje k určitému smíření. Hraje Česká filharmonie, kterou řídí Sir Charles McCrus.

Na stanici D-dur dozněla symfonie Azraele Josefa Suka v podání České filharmonie pod vedením Sira Charlese Mekerase.

Yannis Xenakis byl skladatel, který do hudby přinesl zcela nový způsob uvažování, inspirovaný matematikou, architekturou i fyzikou. Jeho skladba Pleiades je určena pro 6 interpretů na bicí nástroje a pracuje především s rytmem, strukturou a barvou zvuku. Hraje Kroumáta Percussion Ensemble, řídí Anders Logén.

0: Vyslechli jsme skladbu Plejádes Janise Xenakise v podání souboru Chromata Percussion Ensemble.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Leoš Janáček patří k nejvýznamnějším českým autorům 20. století. Jeho smyčcový kvartet číslo 2 Listy důvěrné je inspirován jeho osobním vztahem ke Kamile Šteslové. Hudba je silně emotivní, fragmentární a výrazově velmi intenzivní. Patří k vrcholům Janáčkovy komorní tvorby. Hraje Belče kvartet.

Na stanici D-dur dozněl smyčcový kvartet číslo 2 Leoše Janáčka. Hrál Belče kvartet. Od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová. Přeji vám dobrou noc a klidné chvíle s hudbou, která na stanici D-dur bude i nadále znít.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Posloucháte digitální stanici D-dur Českého rozhlasu. Stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá to nejlepší z klasické hudby. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Simona Kostrohůnová. Dnešní odpolední blok nabídne hudbu výrazných osobností evropské hudby. France Schuberta, Ludvíka van Beethovena, Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmse a Jeana Sibelia. Začneme jedním z nejzásadnějších písňových cyklů hudební historie. Franz Schubert patří k nejvýznamnějším představitelům raného romantismu a jeho písňová tvorba představuje samostatnou kapitolu hudebních dějin. Cyklus Zimní cesta vznikl v posledním roce skladatelova života a patří k jeho nejhlubším a nejintimnějším dílům. Na text Wilhelma Millera sledujeme osamělého poutníka, který prochází zimní krajinou i vlastním nitrem. Jednotlivé písně vytvářejí souvislý oblouk od tiché rezignace až po existenciální prázdnotu závěrečného flašinetáře. Zpívá Wolfgang Holzmair, na klavír doprovází Imogen Cooper.

Ludwig van Beethoven byl skladatelem, který zásadním způsobem proměnil podobu symfonie. Jeho symfonie číslo 7 A dur patří k nejenergičtějším a rytmicky výrazným dílům jeho tvorby. Skladba je proslulá především svou druhou větou, allegretem, které se často hraje samostatně a patří k nejznámějším Beethovenovým hudebním myšlenkám. Hraje Freiburger Barockorchester, řídí Gottfried von der Goltz.

Vyslechli jsme symfonii číslo 7 A-dur Ludvíka van Beethovena v podání Freiburger Barock Orchestr pod vedením Gottfrieda von der Goltz.

Johann Sebastian Bach je považován za jednoho z největších skladatelů všech dob. Jeho Goldbergovy variace patří k vrcholům klávesové literatury. Dílo je vystaveno na jednoduchém tématu, které Bach rozvíjí ve 30 variacích nejrůznějšího charakteru. Od virtuózních přes kontrapunktické až po hluboce meditativní. Interpretace Glenna Goulda patří k nejznámějším a zároveň nejvlivnějším nahrávkám tohoto díla.